Boliňa holovka, taj medži plečima, treba mi doktora s čornýma očima. Nechoču takoho, že beznám líčiti, len choču takoho, že beznám ľúbiti.